0: Ka-ching.
1: Westipek. Čupazecka.
2: Ale.
1: Kerpce. Herbata.
3: S prondem.
4: Nímám henči.
1: Přísmak bacuský.
2: Všechno lečí.
1: Korolíčky. Flasecka mléka.
2: Ale.
1: Kapelus. Najvodnějce ověcka. Bojštiny. Fartusek sukárka. Nespočonka po devetku.